tvým tvém oku. Zajme za nožem. Zajme za nožem sobeju, nachsad na nuc. Ať je pořád, že jsi mi byl, lešo mám, ale budu nic.